0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já, že jsem koupil lajetko nějakou.
2: No, koupila jsem snad
1: já. Pozorní, kdo ti vlastně tu dialektiku vysvětloval? Nebyl ale, to jiný pán?
2: Ale no ty, Mouračku, ty jsi říkal, slečno, vás by měli ukazovat jen při zvláštních příležitostech, tak dvakrát do roka.
1: Jo, tak to jsem byl.
2: Vy jste něco, co může pochopit pouze Picasso a já?
1: Jo, tak to jsem byl já, ale to jsem to přehnal. A taky se mi to vymstilo. Na rukou jsem tě nosil.
2: No ovšem, z gauče na gauč.
1: Hele, štěstí mi to moje. Já bych tě i teď nosil, ale museli by se vrátit doby, kdy jsem ti vysvětloval, že všechno souvisí se vším. Rozumíš, jedním slovem prostě, no začít znovu. Aha. Hele, dáme se rozvést.
2: Ježiš, Mouračku, ty si snad myslíš, že ti na tohle to skočím.
1: Ne?
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Tak ne.
2: Ne.
1: No dobře, buď si lhostejná, buď si chladná.
2: Jo, tak já, chladná, lhostejná, tak já jsem chladná, lhostejná, že ty jsi se v požehnaném věku zamiloval do nějakého zajíce.
1: Já?
2: A já chladná, lhostejná.
1: Jsi lhostejná. Jsi lhostejná a já trpím,
2: jo,
1: rozumíš?
2: Trpíš,
1: já
2: no,
1: trpím.
2: Jo.
1: Ano, já jsem se zamiloval a tadyhle mě to takhle, nebo tadyhle, no prostě tadyhle mě to takhle hára.
2: Jo.
1: Ty si přitom čteš, kolik dostal pan Kopidlo za omezování svobody.
2: A Milánku, ono by ti snad pomohlo, kdybych četla FL věka.
1: Hele, ty nemáš vůbec co číst, když já takhle trpím. Ty máš jako moje žena soucítit se mnou. Máš mě litovat. Máš
2: trpět.
1: Jako trpím já, ano. Člověče, ty vůbec nevíš, co se to se mnou děje. Já jim miluju.
2: A proč mě s tím otravuješ?
1: No proč? Protože jsi moje manželka. Protože mi máš podle zákona pomáhat u stolový úlože. Tedy pomáhat a nečíst si o panu Kopidlovi.
2: Pojď sem, tak víš co, já ti pomůžu.
1: No vidíš,
2: no. Tak pojď sem, no tak chlapeček můj, no tak on se zamiloval. A nešťastně, ale to přejde. Napíšeme ty nehodný, viď, Mourečku. Napíšeme, jak se to trápí. Když to nepomůže, tak ji uneseme.
1: Uneseme. Ty ji uneseš.
2: Kolik ona váží, jak je těžká?
1: No, to je lehká ženská.
2: No tak už.
1: Zlato moje, já ji tak miluju. Kdyby to věděla.
2: Jo, tak neví.
1: Ne.
2: Neví. Ne.
1: Kdo by to taky vykecal?
2: No jo.
1: To je tajemství, rozumíš? Sladký tajemství.
2: No jo.
1: Hlavně pro ní.
2: Jo, no ta bude překvapená, až se to doví, že ji náš Mourek miluje. Kota bude překvapená.
1: No a až ji uneseme, to se teprve podiví.
2: No to se podiví. Hlavně až tě pozná, ta se podiví.
1: No hlavně, že nepomůžeš.
2: No to víš,
1: tak je to správný. Jako manželka mě má být ve všem nápomocná. Že pomůžeš kocourkovi, který se trápí a je zamilovaný.
2: Ale to víš, že jo.
1: Že ona mě nemiluje.
2: Ale Mouračku, to je tím, že ona o tom neví.
1: Že jo.
2: Ano, ale až se to dozví, ta se zblázní. Lásko.
1: Ví, že jo.
2: Určitě.
1: No, zblázní se.
2: No, to se zblázní.
1: Určitě se zblázní.
2: No, určitě, to bude blázen.
1: Počkej, jenže co provedeme s tebou, až bude tady?
2: Ale se mnou si nedělej starosti. Hlavní věc je, aby už byla tady a byl pokoj.
1: Moment, počkej, tak dost. Jak to, že nežárlíš? Ty, moje žena a nežárlí? Tak ty už mě nemáš ráda. Nemáš, přiznej se.
2: Ale mám. Víš, že mám. A nebo nemám.
1: No, tak prosím. Vlastní žena mě nemá ráda. Jak to pak můžu chtít na cizích lidech?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Další, prosím.
2: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
1: Ale jdete. Kam jdete?
2: No, že jste říkala.
1: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
2: Děkuji vám.
1: Tak co vás trápí?
2: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
1: S manželem?
2: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
1: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
2: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
1: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle?
2: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
1: Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
2: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali a vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
1: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
2: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvou letých techtlích i mechtl. Pochopitelně až po svatbě.
1: A to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
2: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
1: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
2: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních.
1: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
2: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
0: Rádio Jihlava. 101.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Řekněte radši tadyhle pánovi, Vásko Básničku, o tom veselým barevným ptáčkovi, no, poklin se pěkně a začni, no.
2: Moc, my jsme ještě neližovali.
1: No to budete, teď řekněte hezky tu básničku, že jo,
3: no, tak co?
1: No, ne? No když mu řeknete tu básničku, tak on vám možná dá některýho to hezkýho veselýho tadyhle barevného ptáčka v té
4: pánice. Co nemám na rozdávání, to je na prodej.
1: Na prodej, to no,
5: na prodej ty. Všechny?
4: Všechny.
5: Jo, a prosím vás pěkně, kolik by stála třeba tahleta, ta
1: klícka, jo? To,
4: jo, myslíte tuhletu, jo?
5: Tuhle, malenko, tu malou.
4: 550.
6: Za Krista, pane,
5: 550 a takhle malá?
4: Ježiš. To je umění, paní.
7: A mě na to kdybyste
8: hejbal. Tak, pána, tohle když je umění, tak... To já mám pana Orlánska.
1: Ale prosím tě, hodu, vždy tohle to je nějaký hadříček, noční košile,
4: a už je drátu. Pak se platí nápad, takže vás se to napadne.
1: Nemáte pocit, že
4: to je
1: co to je,
4: škudra. To je podkola. Každý je obrázek, v podstatě, jaký obrázek je drahý teda.
9: Obrázek je tamhle ten, jak jsou tam za zobří, takhle ty dva s těma růžičkama.
4: 850.
1: Ježišmarja, já to ty máš, to snad není možný.
4: Jasně, ale prosím vás, zase člověk musí dívat se nám z dálky, v klidu, že prosím vás, v pohodě, se to koukáte, díváte se, třeba u toho kámu, že nebo třeba do kůček, to je požitek, ale prosím vás, musí požitek prostě pro toho člověka, no opravdu vážně.
1: Co jsem si koupil,
4: ale co ten exotický ptáček, ten tak asi, ale prosím vás, asi vůbec o tom sama nebudu bavit,
1: to jsou docela normální skřivánek.
4: Dobře, ale v kleci ten skřivánek, opravdu vážně, ale to, prosím vás, vy tomu nerozumíte, tomu rozumím já. Prostě co
1: dělám,
4: co děláme.
1: No, počkejte, no, my tomu taky snad rozumíme,
4: ne?
1: Ne, protože
4: jsem měl
1: to dívat.
4: Rozumíte, já se tomu rozumím
1: líp, ne? No dobře, no, tak
4: mi se líbá. Odstupem, jak
1: no prosím, já si klidně můžu odstoupit,
4: že jsem
1: postupovala, tak
4: aktuálně, když se podívej, no. Když člověk sedí, že jak... A ten obrázek musí vnímat, prostě v pohodě krásně. Stejně,
1: když nekoupíme, pojďte kluci.
4: Tak tam nic neprodávám.
9: Víte, no, jo.
1: Pojďte. No,
4: že chci další.
1: Pojďte, ne, já si myslím, že mistr má pravdu, bude z dálky to úplně jiný.
9: Takhle ta se mě zdá nějaká poškozená.
4: Cože, proč jako poškozená, co to blábolí?
9: Takhle to má nějakou.
4: Než tady to umažek, ten má zmák smyslu.
9: Co by pomazali, co se koupal.
4: No to vydrží věky, tohle to viděl jste? Ty přesuny v kufru,
8: všechno. Co byste chtěl za takovou poškozenou?
7: Mami,
4: potužvem. To nevím kolik, no, stovku. Za kolik?
7: No,
4: za stovku. Za stovku? Jo, padá.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídali jsme si za scénou, že a on mě vykládal zase takové věci ze své profese zajímavý, jak zapálit divadlo nejlépe, nebo jak udržovat požár, než přijedou sbory. A tyhle ty věci, zajímavé takové věci to. A tak jsme si tam povídali a já nenou slyšel, že ona volá Sebastiano, už popát, marně. Tak jsem si vědomil, já tam mám být. Rozběhl jsem se, vletěl jsem tam a tam byl na zemi koberec, kokosák. Ovšem pravej. No. Pravej kokosák. No prostě jak si český režisér představuje bar na Riviéře. Kokosák. Já vám na něj vletěl, dostal jsem smyk a já na to jeviště přijel. A teď on si na této tý scéně obrovsky zakládal, to byl totiž vrchol jeho role. Tam to jako vygradovalo, veliká dramatická scéna slavná. A on taky tuhle scénu nejlíp hrál. On v tom byl opravdu v tomhle momentě nejlepší. Jak on dovedl zahrát, to bylo fantastický. Ten vztek, tu zuřivost, tu zběsilost. Jako, oni byli v civilu manželé, ti dva, jo? On vám jí tam rdousil, tedy nádherně, a on jí rdousil tím způsobem, že on jí vohnul do takového jako obloučku takhle, víte, čili on nohy měla tam, tady měla hlavu, že? A takhle jí rdousil krásně. To se nejlíp škrtí dáma. To si všimněte doma, jo? Že když škrtíte paní ve stoje, ona se vysmekne. Ale když si ji vohnete, tak ty nožičky už nezaberou. A to je důležité. Tak on ji škrtil tímhle způsobem, že hlavinku milostivé paní měla se. A v tom já tady jedu. No. Na kokosáku nezabrzdíte. Prostě já jim najel bokem na hlavu. Ozval se takový dutý zvuk. Já mám dutý boky. A ona vám řekla, je. To je španělský citoslovec z okolí Malagy. Hojně používaný, řekla, je. A česky sebou řachla.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: way.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Buďte pozdravem, pane Jouda. Co tady děláte?
3: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
2: Je tak, ale náhodou já už vás dneska jednou viděl.
3: Neříkejte.
2: No jo, ale vy jste to nebyl.
3: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
2: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
3: No jo, já vám taky necítím nohy.
2: Jo, co říkáte?
3: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
2: A máte nějakou rýmu, nebo co?
3: Ale ne, myslím jako, že mě bolej nohy.
2: To je jako, že bolej, aha, takhle, jo.
3: Jo.
2: No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance.
3: Jo, v poradní kance.
2: Poradní kance a na kopci, no.
3: Nahoře, no jo. A co pak? Snad jste nepotřeboval advokáta.
2: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
3: No a co bych měl vědět?
2: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu.
3: Vy jste v rozvodu.
2: V rozvodovodu vím, no,
3: no tak
2: jo.
3: To já ani nevím.
2: No jo.
3: No jo.
2: A víte s kým? S mojí manželkou.
3: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
2: Rozvádím, no jo. Od stolu i od toho, od kanapy.
3: Myslíte, jako od stolu a od lože?
2: Od jaký odlože?
3: Myslím, jako, že se rozvádíte od stůl a odlože, jako odlože. Od postele.
2: Je to od postele, no tak jo. My máme doma i kanapé,
3: no
2: víte.
3: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
2: No z manželčiny, to víte z mí, ne. No, to víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
3: No jo, no jo, no jo.
2: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
3: Jo.
2: Xiong hai fu, hung tse cheng, Ping Xiong Tai.
3: No jo, no jo. A co to jako znamená?
2: Co?
3: Co jako znamená to čínský přísloví?
2: Jo, tak to je, no to jo, nevím, to víte a čínský. No. To víte, já čínský neumím, že jo.
3: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
2: No něco takového to bude asi, že jo.
3: No,
2: co jiného by to mělo být,
3: no jo, tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
2: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic nechal rozvíjet,
3: no jo.
2: Jo. Ale to už se nedalo vydržet,
3: prosím,
2: víte.
3: No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
2: Mně, jo.
3: Mezi váma nehraje.
2: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí,
3: no, jo,
2: taky.
3: No,
2: když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
3: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
2: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
3: No. Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
2: No jo, lidi, prosím vás, lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
3: Vaše manželka žádlí?
2: Žádlí, no představte si žádlí.
3: Jděte. No. A to žádlí jako bezdůvodně?
2: Co?
3: Jestli žádlí bezdůvodně.
2: Bezdůvodně?
3: Jo.
2: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
3: No, tak podívejte se, pane Sadbo, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
2: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci vzít takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
3: Jo.
2: Vášnivě jsem políbil. No. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
3: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
2: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
3: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
2: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
3: A na co si stěžuje? Vaši...
2: Furt si na něco stěžuje.
3: Děte.
2: Pořád, no. Pořád.
3: A na co například?
2: No co já vím, že nemá co na sebe a samý takovýhle.
3: Děte.
2: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
3: Podívejte se, pane Carboch, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
2: Na jeri, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v falkronu 10 Hennessy.
3: Prosím vás, 10 Hennessy?
2: Na uklidnění jsem si musel 10 Hennessy. Tady vidíte, co mi ta ženská taky stojí peněz.
3: A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
2: Ale chce na mě pořád jen peníze.
3: Peníze?
2: Peníze, peníze, nic než peníze.
3: Jděte.
2: Může peněz na mě chce pořád.
3: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
2: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedal.
3: Vidíte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
2: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
3: Vaše paní... Po hospodách?
2: Po celý noc z jedné hospody do druhý.
3: Jděte.
2: No jo.
3: No kdo by to... A ona tolik pije, nebo co?
2: Ale ne, ona mě hledá, no.
3: Vidíte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
2: U mě, jo?
3: Já?
2: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatej, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takového nevyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
3: Ale no tak,
2: já vám to vůbec
3: pane Carbo, nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet. Ne?
2: No, tak co má já, udělal jsem je a má je, tak co, no?
3: No dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
2: No jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
3: No.
2: Já za to nechci vůbec nic.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Já ti řeknu, na čem záleží pověst sboru. Pověst sboru záleží na tom, jak to zařídíme teďko s tou tombolou.
1: To bychom s tombolou zařizovali, prosím tě, to je jasný, to je jasný.
0: Co je na tom jasnýho? Tobě je všecko jasný.
1: Budeš ví, ne? Co budeš zařizovat? Tombola je rozkradená.
2: Pánové, fakt jeden. Když si to ty lidi rozkradli, tak to nemůžou vyhrát.
3: Tak to nemluv, Josko. Jak k tomu přijdou ty lidi, co si losy postivě koupili a nic si nenakradli?
2: Měli si nakrást. Kdo si nenakrát, to musí chápat tak, jako že nic nevyhrál.
4: Tak počkej, tak vtipkuj, prosím tě, tady. Tady je vojnou věc. Co udělal s těma lidma, který si nakradli a losy si nekoupili?
5: To je svinárna tedy. To není snad ani možné.
6: Nechajte zjistit.
4: Ale jak to zjistíš, prosím tě, kde?
2: Jsou lidi pryč.
1: Nejde. Počkejte, mládenci, počkejte. Vycházejte z toho, že u nás na plese není nikdo, kdo by si nekoupil aspoň jeden los. Zloděj bez losu u nás neexistuje.
6: Z toho vycházejme.
4: No jo, tak z toho vycházejme. Ale ty lidi tam čekají. Kým to musíme říct, ne?
1: Prosím tě, co bys jim podat říkal, já nevím. Co jim budeš říkat? Mně připadá, že jak Ježíš Kristus podat někomu něco vysvětlovat. Podívej se, tombola je rozkradená, ty lidi tam byli všecky jsou podezřelí, tak ať držej hubu.
2: No, a to je právě důležitý, že jsou všichni podezřelí.
6: To není pravda.
1: A něco na tom je.
6: To není pravda.
1: Něco na tom, jo.
4: No jo, taky to ale někdo musí říct porad.
1: A co by jim kdo říkal?
4: No, že jsou všichni podezřelí.
1: Mladeci, já nevím, jak myslíte? Co pak, já bych jim to mohl říct sám. To je maličkost, ale myslím, že je to zbytečný.
7: No já nevím, zbytečný.
1: No, zbytečný, podívejte. Oni lidi dobře vědí, když si to rozkradli, že to nemůžou vyhrát. A taky moc dobře vědí, že jsou všichni podezřelí. Lidi nejsou hloupí.
0: Nepodceňovat ty lidi.
6: Ano, nepodceňovat, lidem musíme věřit.
1: No, nepodceňovat a věřit lidem.

0: stáboře. Roku 1900 zjev. Takže dneska je mi vlastně jenom pouhý zjev. No a z toho nejhoršího jsem vlastně venku.
1: My víme i o tom, že to s těmi vašimi zkouškami nebylo tak zcela v pořádku. No a jestli máte nějaké argumenty, prosím, tak je uveďte, braňte se.
0: Já tenkrát jsem vůbec nepil ani nekouřil, jsem v té době ještě sportoval. A jako herec jsem vlastně pozoroval své okolí. Nějaký deníček povinnej, jsme museli nějaký povinný deníček a tam jsme si třeba psali jako, šel jsem po nábřeží a viděl jsem Racka. A zvláštní věc, když jdete po nábřeží a vidíte Racka, jako dojem, to vás nechá velikánsky, že jo. Jako, zase v tom jako, to je Vltava, tam teče voda, asi se podobně. Nebo třeba jsem šel a viděl jsem zápis. Viděl jsem pána, jak upadl. Dozadu. Upadl jsem též. Ovšem dopředu. A teď si řešilo to, kdo z nás upadl líp, že jo? Jestli já nebo pán. A taky tam byl takový zápis, kde bylo, viděl jsem občana jistého, to z nás jsem asi znal, tak jsem ho nechal se ho jmenovat, aby měl nějaký malé zaměstnání nebo s manželkou, jak si v nádražní restauraci objednává rum. Říkal, je, to je klika, ještě, že jsi to viděl, teď si to báječně hodí. Tak jsem vstoupil do té restaurace, srdcem si, jsem dělal, když jsem světa, jsem tam seděl a... Já jsem udělal... Pouchal jsem do stolu. Já jsem tam úplně sám v té hospodě. Když jsem říkal, tady ty overtýry, ty předhry je dost, tak jsem po vzoru toho pána skřikl... Rum! Vyšel ten plafusácký pikolík, že jo? Říkám, co jsi chtěl? Rum! Karle, pojď sem. To je pěkný blbec. On nám to udělá ještě jednou. Vyšel bratr, taky plafusácký. Říkali, co pak chceš, blbeče?

0: Florida. Životy fajn, životy jako jahoda, co ti našle, háčku daj.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, Stejněček u vody se tak uklidní, uvolní se.
2: Já mám z toho nervy na drant. Když neberou, tak bych se vzteknul.
1: Kolik jste dneska vytáh?
2: Ještě jednu a budu mít první.
1: Jestli dovolíte, čím je krmíte?
2: No, to je takový složitý recept. Dělám si těstíčko. Koupím lístkový, dám do toho pár rozinek, trochu drcených vlašských ořechů, štám prdle griotky, zakápnu citrónem a nakonec dám štipec muškátu.
1: A co ryba?
2: Ta nic neví, já to žeru sám. Cítíte? Bahno.
1: Tu vůni posečený chluk, který se tak člověk nadechne, tak to by rovnou skály lámal, co?
2: Vás nežerou komáři?
1: No tak víte, já se tak ani nepřipouštím. Já když se tak dívám na tu hladinu, do hloubky.
2: Plave tam pěkný svinstvo.
1: A do dálky. Tak mi vám táhne hlavou takovej krásnej sen.
2: Vypadáte docela normálně.
1: Že vám jednou chytím zlatou rybku.
2: Tak to nevypadáte.
1: Další chytím, tak ji tak vytáhnu z té vody a ona ke mně promluví lidským hlasem, řekne: ty můj princip.
2: On je blázen.
1: Splním ti jedno veliká nanánské přání.
2: Prosím vás, co byste si tak mohl přát teď?
1: No tak takovou nepříliš rozložitou rodinnou vilku, okál.
2: Červotoč, povodeň, požár, do smrti jste žebrák.
1: Tak květinovou zahrádku, jako dláň.
2: Víte, co dovede udělat s takovou vaší zahrádkou jeden jediný krtek?
1: Tak aspoň pejska, jako malýho chundelatýho, Josefčíčka.
2: Podívejte se tady za ucho. 12. Josefčíček. A nebyl chundelatej.
1: No tak aspoň takovou malou čtyřbarevnou tušku Hartmund, jo.
2: Vy tady kecáte a bude vám ryba. Jele, zlatá rybka. No tak si honem něco přejte. Co jste to udělal, člověče?
3: Jo, já si kvůli jedný zlatý besty nechám zničit život, víte.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak já bych se vrátil zase k tomu televiznímu pořadu, kde teďka byl jako host Jirka Kodet, kterýho se marně lákal, aby vyprávěl o svých předcích, a on nechtěl, že se stydí, tak já bych vám řekl něco o jeho předcích, což se mně hrozně líbilo. On měl toho dědečka Jiřího Steinmara, což byl noblesní pán, a jednou on nosil prostě šaty za první republiky, se podle ní řídila móda, že jo, kapesníček a praští frajeři, když měl rozepnutou vestičku dole na jeden knoflík, taky všichni nosili rozepnutou na jeden knoflík, a jel na takovou národopisnou slavnost ve vlaku a tam nastoupila taková velká selka v kroji a měla tu holubičku takhle, a ten starý Steinmar, gentleman s tím věržínkem, povídá: "Posaďte se, matičko." Ta selka pohá: "Co si to dovoluješ? Kde je u tebe nějaká matička, ty?" "Pá, tak si vliš, prdel, babo, kulka." Tenhle ten, to mají v rodině, jak ten Kodet, tak ten dědeček, zápasili s pamětí. Jak říkal Kodet, že na zkoušky chodí akorát zbabělci a tak se učí ty netalentovaný, jo. Tak tenhle ten dědeček dostal takovej kšeft, že zaskočí v Ifigenie na Tauridě, prostě takový melodramu, kde byla role kouzelníka. Nebylo tam moc textu, ale byl tam prostě text přesně na hudbu, a ten dirigent pohá: "Mistře, prosím vás, jak jsou tam tři vstupy, jak mávnu, musíte začít okamžitě ataka na tu hudbu mluvit, jakmile ne, tak to prošvihnete." Tak ten Steinmar se tam připravil takhle, a protože neměl hudební sluch, ten dirigent udělal takhle, jak udělal takhle, tak tento přesně prošvih, ten Steinmar, nic. Tak přišel a udělal jenom wow, wow, wow. To bylo poprvně, Ježíš Maria, já neřek nic. Tak ten přišel: "Pán mistře, musíte si to hlídat. Máte ještě dva vstupy." Tak byl druhý vstup. Ten zase. Tak byla pauza. Povídá: "Mistře, teďka je ten hlavní, tam je celý rozuzlení té hry. Když to neřeknete, tak ty lidi nevědí, o čem to je." Steinmar: "Jen se neboj, hochu." Tak se připravil. Ten dirigent ještě s tím pomocníkem udělali. Ten Steinmar: prostě nic. Tak přišel do té šatny, teď seděl v té šatně a povídá: "Ježíš Maria, ten český národ, ty chudáci, přijeli z celé republiky, aby viděli to český umění. Já jsem takovej dobytek, že to celý skurvím a neřeknu nic. Ale copak o to, že jsem neřekl nic, ale to znamená, že když jsem nic neřekl, že taky nedostanu honorář. Ale na druhé straně, proč já bych nedostal honorář? Je to kouzelník, může blábolit." Kodet má takovej dar, že je to člověk, kterýmu se jako jedinýmu snad člověku v životě podařilo rozesmát Rudolfa Hrušínského, protože Rudolf Hrušínský, ne že by neměl smysl pro humor, jako to byl ohromný jako srandista, ale nikdy se nechechtal, jako že by se svíjel smíchy, nebo to vždycky koukal takhle prostě před sebe. A Kodet byl jediný, komu se podařilo toho Rudolfa Hrušínského rozesmát, takže spad málem ten Hrušínský do vody. Pozval ten Rudolf Hrušínský, pozval Jirku Kodeta na ryby, tam k sobě na chalupu, a šli na ty ryby. Ten Hrušínský mlčel, takhle tam byla ta řeka, tak jezdili ty kánoisti a ty vodáci, a teď jak jezdili, tak vždycky křičeli: "Zdravíme naše přední umělce, Jiřího Kodeta jako kapitána Exnera a národního umělce Rudolfa Hrušínského.
2: Nazdaroši, nazdar, ahoj."
1: Ten Kodet: "Ahoj, ahoj." Na ně dělal ten Hrušínský nic. Dojelo asi 20 kánoistů, prostě nic. Až najednou jeli asi 7 kánoji A ten jeden z těch kanoistů řval: Druhá základní organizace Svazu socialistické mládeže zdraví naše přední umělce, národního umělce Rudolfa Hrušínského a herce Jiřího Kodeta. Tak co jsou druzi? Berou, berou! Ten Kodec si takhle stou zapích ten prut a zařval na ně: Majetek nám berou!

0: Rádio Jihlava 101.1 FM.
1: Rádio Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dolinami cesta úzká, neklidná, pěseň nechce ustát.

na rádiu Jihlava. What we're living in. Let me tell ya.

0: 101 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Asi jsem si všímal jenom sám sebe a vůbec nevnímal, že mám taky tebe. Měl jsem tě brát na kolotoč anebo do kina a večer složit hlavu k tobě do klína.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lékař pacientce. K vyléčení musíte jíst denně jedno vejce. No já ale vejce nesnáším. Říkám vejce jíst, ne snášet.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

0: Odpověď skrytá.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Jsou tu zprávy, vítám vás. Petr Kramník, který byl v roce 2016 odsouzen k 28 letům vězení za vraždu manželky a dcery během dovolené v Egyptě, požádal po třetí krajský soud v Ostravě o obnovu řízení. První žádost o obnovu Kramný a jeho advokátka stáhli, druhé krajský soud nevyhověl a návrh zamítl.
1: Co se děje v kraji?
2: V jihlavské zoo mají mládě pekary Wagnerova. Jeden z nejzácnějších druhů kopytníků na světě byl dřív považovaný za vyhynulý. Zoo jej začala chovat v roce 2014 jako první v Česku. Teď má skupinu 7 zvířat. Papež Lev XIV. Se včera v Madridu setkal se 6 oběťmi sexuálního zneužívání ze strany španělských duchovních. Po setkání, při němž mu popisovali své zkušenosti a nabízeli podněty k řešení situace, přislíbil učinit další kroky, aby se katolická církev stala bezpečným místem. Tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezony. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu porazila 39. hráčku světa, Američanku Kesslerovou 6-7, 6-3, 6-4. Příště se finalistka Wimbledonu z roku 2021 utká s nasazenou trojkou Kanaďankou Mbokovou.
1: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přiběhne Honza do hospody a říká: Honem, dejte mi 2 deci rumu. Stará mi peče dort na narozeniny a zapomněla ten rum koupit. No a máš na to něco? No, na to zapomněla. Tak mi hrojte rozklinky a já si ho vypiju hnedka tady.

0: mne nemiluju.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkné ráno. Limitovanou edici pamětních známek s portréty dlouholeté předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové včera v Praze pokřtili prezident Petr Pavel i její pozůstalá partnerka Markéta Pávová. Známky s 25 jejími portréty vydala Česká pošta z iniciativy Dárku pro Putina, projektu, se kterým Drábová spolupracovala.
0: Co se děje v kraji?
1: Po třetí se letos k festivalu prázdniny v Telči připojí tamní univerzitní centrum, které pozve na besedy i ekonomku Janu Matesovou a herce Ondřeje Vetchého. Volně přístupná setkání se zajímavými osobnostmi se osvědčila jako dobrá forma zpestření programu. Festival letos bude od 31. července do 16. srpna. Cenu prezidenta převezmou na zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaal a americký divadelní a filmový herec Jesse Eisenberg, který dostal nominaci na Oscara za roli Marka Zuckerberga v dramatu Sociální síť. Čeští hokejisté odehrají příští rok své zápasy v základní skupině B mistrovství světa v Düsseldorfu podle původních plánů, které zveřejnila Mezinárodní hokejová federace v pátek na svém webu a později stáhla měli hrát v Mannheimu. Novou verzi federace po dohodě s německými pořadateli vydala včera.
0: Rádio Jihlava 101

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Žena ukazuje manželovi nové šaty. Pro boha, tolik peněz za šaty? Za ty prachy bychom měli myčku na nádobí. No to ano, ale tancovat bych v ní nemohla.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Jsou tu zprávy, vítám vás. Petr Kramník, který byl v roce 2016 odsouzen k 28 letům vězení za vraždu manželky a dcery během dovolené v Egyptě, požádal po třetí krajský soud v Ostravě o obnovu řízení. První žádost o obnovu Kramný a jeho advokátka stáhli, druhé krajský soud nevyhověl a návrh zamítl.
5: Co se děje v kraji?
6: V jihlavské zoo mají mládě pekary Wagnerová. Jeden z nejzácnějších druhů kopytníků na světě byl dřív považovaný za vyhynulý. Zoo jej začala chovat v roce 2014 jako první v Česku. Teď má skupinu 7 zvířat. Papež Lev XIV. Se včera v Madridu setkal se 6 oběťmi sexuálního zneužívání ze strany španělských duchovních. Po setkání, při němž mu popisovali své zkušenosti a nabízeli podněty k řešení situace, přislíbil učinit další kroky, aby se katolická církev stala bezpečným místem. Tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezony. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu porazila 39. hráčku světa, Američanku Kesslerovou 6-7, 6-3, 6-4. Příště se finalistka Wimbledonu z roku 2021 utká s nasazenou trojkou Kanaďankou Mbokovou.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
7: Dneska dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Kraj Vysočina chce letos přispět na opravy několika budov v ukrajinském Zakarpatí. A to částkou 4,5 milionu korun, tak více o tom za chvíli.
8: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svým těle od pondělí.

Ladíte Rádio Jihlava, kraj Vysočina chce letos přispět na opravy několika budov v ukrajinském Zakarpatí částkou 4,5 milionu korun. S ukrajinskou oblastí Vysočina spolupracuje už 16 let. Peníze jí poskytuje prostřednictvím dobročinného fondu, přes který dá také 40 000 korun na činnost zakarpatských spolků. Teď další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vaše telefonní linka byla napojena na váš sexuální život. Čím méně sexu, tím levnější volání. Gratulujeme, vy už voláte zadarmo.

0: Medvědí služba je taková služba, při které se někdo s dobrým úmyslem snaží pomoci, ale místo toho způsobí více škody než užitku. Toto řečení vychází z bajky s názvem Zahradník a jeho pán. Bajka vypráví příběh o přátelství mezi osamělým zahradníkem a medvědem. Když jednou zahradník usne, medvěd chce za každou cenu ohlídat, aby se mu nic nestalo. Kolem hlavy mu létá plno otravných much. Když mu jedna z nich usedne na tvář, medvěd ho chce ochránit a otravnou mouchu zabít. Neuvědomuje si však vlastní sílu a místo toho, aby mouchu jednoduše odehnal, vezme kámen a hodí ho na zahradníkovou tvář, čímž ho zabije.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: pustila.
1: Ladíte Rádio Jihlava, regionální muzeum v Litomyšli na Svitavsku zahájilo výstavu o umění kuchařském, kterou připravilo k 200. výročí vydání slavné domácí kuchařky Magdaleny Dobromily-Rettigové. Kromě ní se ale bude věnovat i dalším kuchařským knihám a zavede návštěvníky do dobových kuchyní z 19. století. Za chvíli zprávy, teď další hity.
2: Rádio Jihlava 101.1

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezké úterý. Češi zůstávají v jednom zaměstnání déle než většina Evropanů. Vyplývá to ze studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Zatímco dříve byl často důvodem změny práce vyšší plat, dnes hraje stále větší roli jistota. Na trhu práce navíc ubývá pozic a zaměstnavatelé si nové lidi vybírají pečlivěji než v minulosti.
7: Jihlava aktuálně.
8: V jihlavské zoo mají mládě pekary Wagnerova. Druh, který byl dříve považovaný za vyhynulý, začala zoo chovat v roce 2014 jako první v Česku. Teď má skupinu 7 zvířat. Evropská unie zvažuje zásadní změnu pravidel pro ukrajinské uprchlíky. Některé členské státy chtějí z dočasné ochrany vyřadit muže v braném věku, kteří odešli z Ukrajiny po začátku války. Návrh podporují mimo jiné Německo a Polsko, o změnách mluví také Česko. O budoucnosti ochranného režimu jednali ministři vnitra zemí Evropské unie v Lucemburku.
7: Sport.
8: České fotbalistky dnes utkání proti Walesu zakončí kvalifikaci mistrovství světa, které se bude hrát v příštím roce. V zápase v Cardiffu bude ve hře první místo ve skupině B1. Oba dosud neporažené týmy mají schodně 11 bodů. Utkání začne v 19 hodin.
7: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Peníze z titulu Historické město roku věnuje nám Měšť nad Oslavou i na místní kostel. Tak víte o tom za chvíli.
7: Rádio Jihlava. 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, co je nejhorší, když se rozejdete s holkou? Zvykat si na jiný cyklus.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM, Jihlavská zoo předala dva odchované aligátory čínské do Polska. Víc o tom za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Jihlavská zoologická zahrada předala dva odchované aligátory čínské do Polska. Mladé samice převzala zoo Zamošť, která je v současnosti jedinou polskou zahradou chovající tento kriticky ohrožený druh. Tříletí jihlavští aligátoři už si tam zvykají na nové terárium, alespoň to sdělila Simona Kubičková z marketingového oddělení Jihlavské zoologické zahrady. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. V čele žebříčku nejvlivnějších žen Česka sestavovaném časopisem Forbes je letos opět většinová majitelka skupiny PPF Renáta Kellnerová. Ani pořadí na dalších dvou místech se oproti loňsku nezměnilo. Druhá je nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová a třetí generální ředitelka ve sdílené funkci a finanční ředitelka PPF Kateřina Jirásková.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Žďársku budou moci lidé v létě navštívit větší počet staveb architekta Jana Blažeje Santýnyho Eichla. Propojila je stezka, která měří přes 40 kilometrů. Od 1. července do konce srpna budou prohlídky nejen Žďárské zelené hory a baziliky na zámku pod ní. Americký prezident Donald Trump formálně nominoval Todda Blanche do funkce ministra spravedlnosti Spojených států. Trumpův někdejší osobní právník, který po odchodu Pam Bondiové z čela ministerstva dočasně zastává její post, teď čelí nejistému boji o potvrzení senátem. Blancheova nominace je testem Trumpova vlivu na republikány v senátu.
0: Sport.
1: Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka ukončil v 39 letech fotbalovou kariéru. V uplynulé sezóně nastupoval ve třetí lize za Baník Prievidza, kde s fotbalem začínal.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Příjemné dopoledne, dámy a pánové, dneska už úterní. Datum v kalendáři říká, že máme 9. června. Mimochodem, dneska je Mezinárodní den archivů. No, já už jsem taky taková archiválie, tak bych klidně mohl slavit. Každopádně teď máme krátce po 11. hodině a my tím pádem startujeme naše další vysílání s Fugasem na vlnách 101.1 FM. No a co vás všechno dneska čeká? Dozvíte se třeba to, že nás čeká citelné ochlazení. A nebo si řekneme, že vrah Kramný žádá nový proces. No a k tomu spousta dalších zajímavostí. Tak si na to všechno určitě počkejte, páč to bude stát za to. Tak vám přeji všem dobrý den, dobrou náladu, dobrý poslech a hned posílám první mix největších českých i zahraničních hitů a přeji vám, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, a právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrak, zajímavosti z hudby a aktuality ze světa hudby.
2: Komangela, ledevle s bolezinkami benza.
0: V sobotu 6. června 2026 se na louce na pražském Vypichu konal už 5. ročník oblíbeného festivalu Tlapky. Mezi milovníky čtyř nových přátel se objevila i celá řada tuzemských celebrit. Třeba Honza Bendik. Ten ale zvolil poněkud nešťastný outfit a podle svých vlastních slov

0: Dorazila taky zpěvačka Heidi Janku, no a tu doprovázel její věrný knírač Eda. Podle zpěvačky jde o ideálního parťáka do nepohody. Je to strašně milá akce a jsem ráda, že vyšlo počasí, že si to tu lidi s těma pejskama můžou užít. Pochvalovala si zpěvačka.
1: Rádio Jihlava.
2: Rádio Jihlava. Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat.
0: Ten den zaspívala také zpěvačka Olga Pitlounová, známější jako Lounová. Po vystoupení pak nestačila rozdávat podpisy. Jenom těžko se věří, že je maminkou dvou dcer. Olga se totiž pyšní skvělou postavou a v minisukni ukázala své štíhlé sexy nožky.
2: Po těžký kocovině nechám svoji hlavu.
3: Zatrak, zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Žena se často zamiluje do svého ctitele jen proto, že obdivuje jeho vytříbený vkus.

0: Krásný den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska máme 9. června a můžeme se podívat, kdo má svátek. Jsou to Stanislava, Morgan, Morgana, Morant, Jošt a Libor. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Hravé jaro na Rádiu Jihlava.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM. No a já mám pro vás připraveny dvě pranostiky, které platí pro dnešní den. Jedna říká na svatého Libora, v zemi každá brambora. Nebo na svátek Jošta, dej si doušek mošta. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Česká armáda stále nemá nové francouzské samohybné houfnice César, které mají nahradit zastaralé systémy Dana. První kusy měly dorazit v dubnu. Dodávky ale brzdí technické nedostatky zjištěné při kontrolních zkouškách. Projekt je přitom součástí klíčového aliančního závazku, tedy dobudování těžké brigády. Stát už za Césary zaplatil přes 7,2 miliardy korun.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Vysočině se chystá přeložka další nebezpečné a rušné silnice. Řidiči získají bezpečnější cestu a krajině zůstane 50 zdravých, asi 150 letých dubů v aleji na komunikaci od Pacova směrem na Jetřichovec. Právě úsek zdejší aleje se dvěma zatáčkami nahradí silnice nová o kousek vedle. Sám už řídit nemohl, a tak za volant při cestě pro další alkohol posadil svého 11-letého syna. Řeč je o 36-letém muži z německého Braniborska, který dítě požádal, aby ho zavezlo k čerpací stanici, kde si chtěl koupit pivo. Posádka ale daleko nedojela. Na mladistvého řidiče policii upozornili svědci, kteří si na první pohled nezletilého chlapce za volantem všimli.
0: Sport.
1: Bývalý předseda Evropské fotbalové unie UEFA Michel Platini potřetí podal trestní oznámení na současného předsedu Mezinárodní federace FIFA Gianniho Infantina. V obou předchozích případech v letech 2018 a 2021 Platini neuspěl. Tvrdí, že jeho někdejší podřízený prostřednictvím křivých obvinění usiloval o jeho vyřazení z boje o post předsedy FIFA.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tak máme, dámy a pánové, lehce popolední, no a Fuga z vás i v tomto čase vítá při dnešním poslechu Rádia Jihlava. Už za malou chvíli si řekneme další recept a taky se dozvíme, kdo dneska slaví narozeniny. Tak i dál poslouchejte naše vlny 101.1 FM a už za chvilku se dozvíte víc. Tak hezký poslech.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými...

ako smažák. Varenicu opatrne rozmotáme, poté ji rozpúlíme, aby nebyla příliš dlouhá. Po celé délce pak poklademe plátky šunky nebo slaniny a znovu ji zarolujeme. Vzniknou nám tak šneky. Každý kus propíchneme špejlí, aby se nerozmotával. A pak obalíme v klasickém trojobalu. Vejce a strouhánku můžeme zopakovat, aby jsme měli jistotu, že nám sýr nevyteče. Obalenou parenicu pečeme asi tak 8 až 10 minut při 190 stupních. Anebo můžeme smažit klasicky na pánvi. No a pak servírujeme například s bramborovou kaší.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lékař pacientce. K vyléčení musíte jíst denně jedno vejce. No já ale vejce nesnáším. Říkám vejce jíst, ne snášet.

0: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: V Celetné ulici Evžena Rošického v úseku od Pavlovovy po Jiráskovu ulici bude po dobu stavby vyblokované parkování. Důvodem je pohyb stavební techniky a prováděných prací. Náhradní parkování v modrém režimu bude zřízeno v Pavlovově ulici mezi ulicemi Evžena Rošického a Zátopkovou.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava. Nový týden nám začal slunečným počasím, kdy včerejší teploty dosovaly až k 25 stupňů. Ale ode dneška přichází výrazná změna. Dorazí citelné ochlazení a zamračenou oblohu doprovodí častý déšť a zpočátku i bouřky. Zvětšená oblačnost a nižší teploty pak vydrží až do pátku. O víkendu se pak teprve začne postupně počasí vylepšovat.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Hezké odpoledne. V pražském Klementinu dnes meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc. Naměřili tam 20,1 stupně Celsia. Jako tropická noc se označuje ta, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů.
0: Co se děje v kraji?
1: Pelhřimov zahájí 11. června opravu Požárnické ulice. Změní se kvůli tomu i autobusové linky. Práce výjdou na téměř 36 milionů korun a skončit mají letos v listopadu. 81letá Tajka koupila svým 13 kočkám jejich vlastní dům. Stály v přepočtu 640 tisíc korun a věnovala na to veškeré životní úspory. Vypomohla si ještě hypotékou, kterou po 20 měsících tvrdého odříkání úspěšně splatila. Zakoupený dům navštěvuje denně, aby se o kočky postarala. Poté se vrací do svého obydlí, kde žijí i její děti.
0: Sport.
1: Dvě VIP vstupenky na třetí finálový zápas playoff NBA mezi basketbalisty New York Knicks a San Antoniem se vydražily za 1 000 000 korun. Výtěžek z prodeje domácí klub věnuje na podporu znevýhodněných dětí.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě můžeme pokračovat dál v našem úterním odpoledním vysílání s Fugasem na Rádiu Jihlava. No a nás čekají v této hodině třeba spousta muziky, taky bulvární okénko a v něm se podíváme na nízký důchod Haliny Pavlovské. Tak si na to určitě počkejte, nenechte si to ujít, já vám všem přeji hezky odpoledne a posílám další hit za hitem.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Halina Pavlovská přiznala: z důchodu nemůžu vyjít, musím pracovat dál. Vítejte v Bulvárním okénku. Spisovatelka a moderátorka Halina Pavlovská otevřeně přiznala, že její důchod jí na běžný život nestačí. I proto se po vážných zdravotních komplikacích znovu vrátila k práci a podle svých slov se jí nechystá jen tak opustit. Jak upozornil server Lifestyle, nedávno jí vyšla už 42. kniha, která opět staví na jejím typickém humoru a příbězích ze života.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přiběhne Honza do hospody a říká: Honem, dejte mi 2 deci rumu. Stará mi peče dort na narozeniny a zapomněla ten rum koupit. No a máš na to něco? No, na to zapomněla. Tak mi hrojte rozklinky a já si ho vypiju hnedka tady.

0: Posloucháte úterní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a máme dneska 9. června.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Krajský soud v Ostravě dostal návrh na povolení obnovy řízení v případu dvojnásobné vraždy, za níž si 28 let ve vězení odpikává Petr Kramný. Jde už o jeho třetí žádost, aby byl případ znovu projednán před soudem. No, tak si jen připomeňme, že Kramný byl pravomocně odsouzen v roce 2016 za vraždu manželky a dcery, ke které mělo dojít o 3 roky dříve na dovolené v egyptské Hurghadě. Podle obžaloby je obě zabil elektrickým proudem. Důvodem měly být dlouhodobé rodinné spory. Myslím, že musí Kramný dost litovat, že Zeman už není na hradě.
2: Proč jsem omilostnil vraha?
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska s datem 9. června. Ale taky už přišel čas, kdy se s vámi musím rozloučit. Popřát vám hezké odpoledne s Rádiem Jihlava a mojí kolegyní Katkou a pozvat vás na 16. hodinu, protože to se sem zase vrátím. Do té doby, čau bas Fugas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: 101.1 FM Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Když se snáší déšť, s tmou se k

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Češi zůstávají v jednom zaměstnání déle než většina Evropanů. Vyplývá to ze studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Zatímco dříve byl často důvodem změny práce vyšší plat, dnes hraje stále větší roli jistota. Na trhu práce navíc ubývá pozic a zaměstnavatelé si nové lidi vybírají pečlivěji než v minulosti.
0: Jihlava aktuálně.
1: V jihlavské zoo mají mládě pekary Wagnerova. Druh, který byl dříve považovaný za vyhynulý, začala zoo chovat v roce 2014 jako první v Česku. Teď má skupinu 7 zvířat. Evropská unie zvažuje zásadní změnu pravidel pro ukrajinské uprchlíky. Některé členské státy chtějí z dočasné ochrany vyřadit muže v braném věku, kteří odešli z Ukrajiny po začátku války. Návrh podporují mimo jiné Německo a Polsko, o změnách mluví také Česko. O budoucnosti ochranného režimu jednali ministři vnitra zemí Evropské unie v Lucemburku.
0: Sport.
1: České fotbalistky dnes utkání proti Walesu zakončí kvalifikaci mistrovství světa, které se bude hrát v příštím roce. V zápase v Cardiffu bude ve hře první místo ve skupině B1. Oba dosud neporažené týmy mají schodně 11 bodů. Utkání začne v 19 hodin.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, ladíte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den, víme, že jihlavská zoo láká na nové mládě, jaké uslyšíte už za chvíli, buďte s námi.
0: Rádio Jihlava, nejpohodovější hudba a zábava.

0: dopoledne těší nás, že ladíte Rádio Jihlava. V Jihlavské zoo mají mladě pekary Wagnerova. Jeden z nejvzácnějších druhů kopytníků na světě byl dřív považovaný za vyhnulý. Zoo jej začala chovat v roce 2014 jako první v Česku. Teď má skupinu 7 zvířat. Tak ať se daří, teď z Rádia Jihlava další hity.
1: Tak to pochopneme na to.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko,

naše fontána, to bude na pořád.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Žena ukazuje manželovi nové šaty. Pro boha, tolik peněz za šaty? Za ty prachy bychom měli myčku na nádobí. No to ano, ale tancovat bych v ní nemohla.

0: Ladíte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Víme, že po třetí se letos k festivalu prázdniny v Telči připojí tamní univerzitní centrum. Další podrobnosti za pár minutek.
1: Hravé jaro na Rádio Jihlava.

0: Hezké úterý z rádia Jihlava vám všem. Po třetí se letos k festivalu prázdniny v Telči připojí tamní univerzitní centrum, které pozve na besedy i ekonomku Janu Matesovou a herce Ondřeje Vetchého. Volně přístupná setkání se zajímavými osobnostmi se osvědčila jako dobrá forma zpestření programu. Festival letos bude od 31. července do 16. srpna. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přijme krásný den.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až si vyhrajete? Eurojackpot.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. V čele žebříčku nejvlivnějších žen Česka sestavovaném časopisem Forbes je letos opět většinová majitelka skupiny PPF Renáta Kellnerová. Ani pořadí na dalších dvou místech se oproti loňsku nezměnilo. Druhá je nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová a třetí generální ředitelka ve sdílené funkci a finanční ředitelka PPF Kateřina Jirásková.
4: Co se děje v kraji?
5: Na Žďársku budou moci lidé v létě navštívit větší počet staveb architekta Jana Blažeje Santýnyho Eichla. Propojila je stezka, která měří přes 40 kilometrů. Od 1. července do konce srpna budou prohlídky nejen Žďárské zelené hory a baziliky na zámku pod ní. Americký prezident Donald Trump formálně nominoval Todda Blanche do funkce ministra spravedlnosti Spojených států. Trumpův někdejší osobní právník, který po odchodu Pam Bondiové z čela ministerstva dočasně zastává její post, teď čelí nejistému boji o potvrzení senátem. Blancheova nominace je testem Trumpova vlivu na republikány v senátu.
4: Sport.
5: Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka ukončil v 39 letech fotbalovou kariéru. V uplynulé sezóně nastupoval ve třetí lize za Baník Prievidza, kde s fotbalem začínal.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Na Rádiu Jihlava před námi další hity a taky víc o tom, že na Žďársku budou moci lidé navštívit větší počet staveb architekta Jana Blažeje Santýnyho Eichla. Další podrobnosti za chviličku.
4: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

Zdraví hlava, zdraví Katka, krásný den přeji. Na Žďársku budou moci lidé v létě navštívit větší počet staveb. Architekta Jana Blažeje Santýnyho Eichla propojila je stezka měřící přes 40 kilometrů. Kromě Žďárské zelené hory a baziliky na zámku pod ní budou od 1. července do konce srpna každý den prohlídky také v kostelech svatého Václava ve Zvoli a svatých Petra a Pavla v Bobrové. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vaše telefonní linka byla napojena na váš sexuální život. Čím méně sexu, tím levnější volání. Gratulujeme, vy už voláte zadarmo.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Výjimečný koncert se uskuteční tuto neděli v odpoledních hodinách pod širým nebem v areálu nemocnice Jihlava. Akci se rozhodl uspořádat jeden ze spokojených pacientů jako poděkování pacientům i zdravotnickému personálu. V rámci programu vystoupí kapela Pepíčkovo štěstí a smíšený orchestr základní umělecké školy Velké Mezříčí. Hudba zazní ve vnitrobloku areálu, aby si ji mohli užít pacienti přímo ze svých pokojů, stejně jako návštěvníci a zaměstnanci nemocnice. I vy si můžete užít příjemné hudební odpoledne, teď už ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte krásný den.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Česká armáda stále nemá nové francouzské samohybné houfnice César, které mají nahradit zastaralé systémy Dana. První kusy měly dorazit v dubnu. Dodávky ale brzdí technické nedostatky zjištěné při kontrolních zkouškách. Projekt je přitom součástí klíčového aliančního závazku, tedy dobudování těžké brigády. Stát už za Césary zaplatil přes 7,2 miliardy korun.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Vysočině se chystá přeložka další nebezpečné a rušné silnice. Řidiči získají bezpečnější cestu a krajině zůstane 50 zdravých, asi 150 letých dubů v aleji na komunikaci od Pacova směrem na Jetřichovec. Právě úsek zdejší aleje se dvěma zatáčkami nahradí silnice nová o kousek vedle. Sám už řídit nemohl, a tak za volant při cestě pro další alkohol posadil svého 11-letého syna. Řeč je o 36-letém muži z německého Braniborska, který dítě požádal, aby ho zavezlo k čerpací stanici, kde si chtěl koupit pivo. Posádka ale daleko nedojela. Na mladistvého řidiče policii upozornili svědci, kteří si na první pohled nezletilého chlapce za volantem všimli.
0: Sport.
1: Bývalý předseda Evropské fotbalové unie UEFA Michel Platini po třetí podal trestní oznámení na současného předsedu Mezinárodní federace FIFA Gianniho Infantina. V obou předchozích případech v letech 2018 a 2021 Platini neuspěl. Tvrdí, že jeho někdejší podřízený prostřednictvím křivých obvinění usiloval o jeho vyřazení z boje o post předsedy FIFA.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině, stále je úterý 9. června a Fugas už je opět za mikrofonem Rádia Jihlava a je připraven vám nadále nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Opět jsem si pro vás připravil spoustu nejrůznějších záležitostí. Třeba se můžete namátkou těšit na informaci o tom, že cena vstupenek na letní festivaly nám mírně vzrostla. A taky, co se kdy důležitého stalo právě 9. června. A další nejrůznější informace a zajímavosti na vás čekají. Tak si tato určitě na všechno počkejte. Já přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

festivalech každoročně stoupají. Jejich honoráře tvoří velikou část rozpočtu. Pořadatelé mírně také zdražují. Vyplývá to ze zjištění ČTK. I přes složitost současné mezinárodní situace organizátoři akcí ale neočekávají problémy s účastí některých vystupujících a program tak není ohrožen. Mnozí lidé si léto bez hudebních festivalů vůbec nedokáží představit, jiní ti si zase naopak stěžují, třeba na hluk.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řidič prudce zabrzdí na zebře. Div nesrazí chodce. To nemůže trávat pozor. Už včera jste mě malé přejel. Promiňte, já vás nepoznal.

0: Dobře, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM a posloucháte úterní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska 9. června. No a my se můžeme podívat, kdo se nám kdy v tento den narodil. Tak třeba herec Jan Hrušinský, biatlonista Ondřej Moravec, moderátorka Gabriela Partyšová, ale taky třeba americký herec Johnny Depp. No a pokud jste se někdo narodili v tento den, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Krásné úterní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Pozor! Zatáčka!
0: V Celetné ulici Evžena Rošického v úseku od Pavlovovy po Jiráskovou ulici bude po dobu stavby vyblokované parkování. Důvodem je pohyb stavební techniky a prováděných prací. Náhradní parkování v modrém režimu bude zřízeno v Pavlovově ulici mezi ulicemi Evžena Rošického a Zátopkovou.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Hezké odpoledne. V pražském Klementinu dnes meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc. Naměřili tam 20,1 stupně Celsia. Jako tropická noc se označuje ta, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů.
0: Co se děje v kraji?
1: Pelhřimov zahájí 11. června opravu Požárnické ulice. Změní se kvůli tomu i autobusové linky. Práce vyjdou na téměř 36 milionů korun a skončit mají letos v listopadu. 81-letá Tajka koupila svým 13 kočkám jejich vlastní dům. Stály v přepočtu 640 tisíc korun a věnovala na to veškeré životní úspory. Vypomohla si ještě hypotékou, kterou po 20 měsících tvrdého odříkání úspěšně splatila. Zakoupený dům navštěvuje denně, aby se o kočky postarala. Poté se vrací do svého obydlí, kde žijí i její děti.
0: Sport.
1: Dvě VIP vstupenky na třetí finálový zápas playoff NBA mezi basketbalisty New York Knicks a San Antoniem se vydražily za 1 000 000 korun. Výtěžek z prodeje domácí klub věnuje na podporu znevýhodněných dětí.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné úterní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Den s datem 9. červen nám pokračuje. No a my se už za chvilku dozvíme, že v počátkách na lavičce odpočíval nahý muž. Tak si na podrobnosti určitě počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM.
3: Rádio.
4: Map.

0: alkoholu v krvi a muže tak zajistila.
1: Policie Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Žena se často zamiluje do svého ctitele jen proto, že obdivuje jeho vytříbený vkus.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Zahrádkářský servis.
0: Mrkev, řetkvičky, fazole, zelený hrášek, okurky, sazenice, paprik a rajčat. Téměř všechny zeleninové plodiny a bylinky nejsou příliš pozdě na výsadbu v prvním letním měsíci. V červnu nemá smysl vysazovat pozdní odrůdy, nestihnou už totiž dozrát. Vhodné jsou pouze středně a rané odrůdy.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava dneska s datem 9. června. No a právě teď jsou pro vás připraveny hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Komangela, ledeble s bolezinkami benza.
0: V sobotu 6. června 2026 se na louce na pražském Vypichu konal už 5. ročník oblíbeného festivalu Tlapky. Mezi milovníky čtyř nových přátel se objevila i celá řada tuzemských celebrit. Třeba Honza Bendik. Ten ale zvolil poněkud nešťastný outfit a podle svých vlastních slov se pekl v košili a bundě.
3: Rádio Jihlava. Rádio
0: Dorazila taky zpěvačka Heidi Janku, no a tu doprovázel její věrný knírač Eda. Podle zpěvačky jde o ideálního parťáka do nepohody. Je to strašně milá akce a jsem ráda, že vyšlo počasí, že si to tu lidi s těma pejskama můžou užít. Pochvalovala si zpěvačka.
3: Rádio Jihlava.
4: Rádio Jihlava. Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat.
0: Ten den zaspívala také zpěvačka Olga Pitlounová, známější jako Lounová. Po vystoupení pak nestačila rozdávat podpisy. Jenom těžko se věří, že je maminkou dvou dcer. Olga se totiž pyšní skvělou postavou a v minisukni ukázala své štíhlé sexy nožky.
4: Po těžký kocovině nechám svoji hlavu.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezké úterý. Češi zůstávají v jednom zaměstnání déle než většina Evropanů. Vyplývá to ze studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Zatímco dříve byl často důvodem změny práce vyšší plat, dnes hraje stále větší roli jistota. Na trhu práce navíc ubývá pozic a zaměstnavatelé si nové lidi vybírají pečlivěji než v minulosti.
0: Jihlava aktuálně.
4: V jihlavské zoo mají mládě pekary Wagnerova. Druh, který byl dříve považovaný za vyhynulý, začala zoo chovat v roce 2014 jako první v Česku. Teď má skupinu 7 zvířat. Evropská unie zvažuje zásadní změnu pravidel pro ukrajinské uprchlíky. Některé členské státy chtějí z dočasné ochrany vyřadit muže v braném věku, kteří odešli z Ukrajiny po začátku války. Návrh podporují mimo jiné Německo a Polsko. O změnách mluví také Česko. O budoucnosti ochranného režimu jednali ministři vnitra zemí Evropské unie v Lucemburku.
0: Sport.
4: České fotbalistky dnes utkání proti Walesu zakončí kvalifikaci mistrovství světa, které se bude hrát v příštím roce. V zápase v Cardiffu bude ve hře první místo ve skupině B1. Oba dosud neporažené týmy mají schodně 11 bodů. Utkání začne v 19 hodin.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Další úterní podvečerní hodinka vysílání na rádiu Jihlava je před námi a i v té vás čeká dost zajímavých záležitostí. Třeba bulvární okénko, dáme si taky pohádku, anebo se dozvíme, jaké teploty se kdy naměřily právě v tento den. Tak přeji všem hezký podvečer, příjemný poslech a posílám další hit za hitem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Halina Pavlovská přiznala: z důchodu nemůžu vyjít, musím pracovat dál. Vítejte v Bulvárním okénku. Spisovatelka a moderátorka Halina Pavlovská otevřeně přiznala, že její důchod jí na běžný život nestačí. I proto se po vážných zdravotních komplikacích znovu vrátila k práci a podle svých slov se jí nechystá jen tak opustit. Jak upozornil server Lifestyle, nedávno jí vyšla už 42. kniha, která opět staví na jejím typickém humoru a příbězích ze života.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lékař pacientce. K vyléčení musíte jíst denně jedno vejce. No já ale vejce nesnáším. Říkám vejce jíst, nesnášet.

0: jste dobře naladěni na 101.1 FM, dneska máme úterý 9. června, no a já vám právě v tuto chvíli nabízím pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Dobrý den, pane doktore.
0: Dobrý den, co vás trápí?
2: No víte, já už se nějaký ten čas nemůžu vyčůrat. Prostě to nejde, no.
0: Aha, tak víte co, slikněte se a já se na to podívám.
2: Ježíš, pane bože, teď vy na ně máte úzel. A jo, chleba jsem zapomněl koupit.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Dneska je 9. června, vy posloucháte Rádio Jihlava a my se společně právě teď půjdeme podívat do pražského Klementína, jaké v tento den byly zaznamenány teplotní hodnoty. Zatím nejtepleji bylo 9. června v roce 2014, bylo 34 stupně. No a nejnižší hodnoty byly zaznamenány v roce 1873, kdy bylo 6 stupňů. Dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 17,5 stupně. No a s touto informací pro dnešek se Fuga sloučí. Přeje vám hezký zbytek úterního večera strávený s Rádiem Jihlava a těším se, že zítra v 11 dopoledne se znovu spolu uslyšíme. Do té doby, čau bas Fugas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: regarde nous stupa.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký den. V čele žebříčku nejvlivnějších žen Česka sestavovaném časopisem Forbes je letos opět většinová majitelka skupiny PPF Renáta Kellnerová. Ani pořadí na dalších dvou místech se oproti loňsku nezměnilo. Druhá je nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová a třetí generální ředitelka ve sdílené funkci a finanční ředitelka PPF Kateřina Jirásková.
1: Co se děje v kraji?
2: Na Žďársku budou moci lidé v létě navštívit větší počet staveb architekta Jana Blažeje Santýnyho Eichla. Propojila je stezka, která měří přes 40 kilometrů. Od 1. července do konce srpna budou prohlídky nejen Žďárské zelené hory a baziliky na zámku pod ní. Americký prezident Donald Trump formálně nominoval Toda Blanche do funkce ministra spravedlnosti Spojených států. Trumpův někdejší osobní právník, který po odchodu Pam Bondiové z čela ministerstva dočasně zastává její post, teď čelí nejistému boji o potvrzení senátem. Blancheova nominace je testem Trumpova vlivu na republikány v senátu.
1: Sport.
2: Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka ukončil v 39 letech fotbalovou kariéru. V uplynulé sezóně nastupoval ve třetí lize za Baník Prievidza, kde s fotbalem začínal.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.
3: Rádio Jihlava.
4: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řidič prudce zabrzdí na zebře. Div nesrazí chodce. To nemůžete dávat pozor. Už včera jste mě málem přejel. Promiňte, já vás nepoznal.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: V řadě za sebou tři čumíci jdou, vťápají si v blátě cestou necestou.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pacient se ptá lékaře, a nemá ten lék nějaké vedlejší účinky? No tak s tím musíte počítat. Třeba brzy budete muset jít zase do práce.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: 101 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní. Špínu jedný noci jako hygiena raní. Velká voda slzí, který spláchnou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vaše telefonní linka byla napojena na váš sexuální život. Čím méně sexu, tím levnější volání. Gratulujeme, vy už voláte zadarmo.

ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: s adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dívčí slovenština, co může mít krásnějšího? Ta řeč je poznamenaná tím, že mají blíž ke slunci. Tam někde u nich se snoubí to sluníčko s tou zemí a z toho jsou ty delíria v těch kuličkách takové. Tam mají ty nejstarší smysl pro humor. Já jsem tam byl, my jsme se tam potulovali s Božidarou Truzanovou mezi sklepy. Byli jsme hosti tam a pořád ještě byli na nás čekatelé různí. Já už jsem nemohl. A tam stál stařeček, který už jsem viděl v 6 večer u toho sklepa. A bylo 11 a ještě tam stál, takový pozměněný. Tady modro, tady červeno, tady bez boltca. Já pám stařečku, co se vám stalo? A dva cizinci, ty mi dali. Já pám, kde jsou, jaký? On pá, nějaký Miller a Turgau. Jsme ten předěl zase mezi tím Slovenskem, Moraváci a těma Čechama, ale skutečně vy máte něco takového prostě ve váš prospěch v té řeči. Podívejte se, jak zní pro manželku hrozně, jako, kde jsi byl tak dlouho, odkud jdeš, ale byl jsem na pražském výběru u šupů. No to je divný, to je jako, že jste se někde zahazovali. Oni řeknou, byl jsem Modranské pod Věchom. Ta hned manželka, kde to je? Musíš si tam někdy vzít, jo, tohleto, přesto. A my končíme na záchytce a oni v izbičke pro opilcou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Buďte zdrav, příteli. Jak se jmenujete?
2: Smil Flaška z Pardubic. A vy?
1: Beneš Krabice z Vajtmile.
2: Podle vašeho jména soudím, že jste také spisovatel.
1: Ano.
2: Tak pojďme si tykat, když jsme oba z jedné branže. Já jsem Flaška.
1: Těší mě, já jsem Krabice.
2: Posaď se, Krabice. Udělej si pohodlí, sundej si víko. Já se očpuntuju.
1: Tak ty jsi Flaško z Pardubic. A co doma?
2: Ale měli jsme teď radostnou událost. Žena porodila čtvrtou flaštičku. A kolik ty máš, Krabiček?
1: Žádnou. Jako kněz mám celibát.
2: Možná, že to tak máš lepší. Děti kolikrát zlobí.
1: Celibát nezlobí, ale také to s ní není jednoduché.
2: No to chápu, spíš v posteli sám, bez Krabice. To já bez Flašky v posteli neusím.
3: Byla to Cimrmanova prvotina.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Kdybyste byl tak laskav.
1: No, prosím?
0: Vy jste tady správce hřbitova.
1: No, tak správce se zrovna nedá říct, co bych tady spravoval. Víte, tady se na nikom nedá moc spravit. No.
0: Tak vy jste jako hrobník, že ano?
1: No tak hrobník se taky zrovna nedá říct, to víte, hrobník už dneska není žádná pracovní kategorie, že jo? Já to tady tak trochu udržuju, no, v tom chátrání, to víte.
0: No tak to je jedno. Pane...
1: Prokouk, Josef Prokouk.
0: Jo, tak aby jsme se dostali k věci, pane Prokouk. Já jsem doktor Vobtáhlo.
1: Doktor Vobtáhlo. Vobtáhlo, počkejte, Vobtáhlo. Nejste vy náhodou takový malej tlustej s brejlema?
0: Co? Vidíte, že jsem štíhlý a bez brejlí.
1: No jo, to je pravda. Tak to je možný, že budete nějaký úplně jiný Vobtáhlo. No, o co vám jde, pane doktore?
0: Ale tady je hrobka rodiny Knapových, víte?
1: No tak to je pravda, ale těch Knapových je tady víc, no, víte? A takřka v každý hrobce leží nějaký jiný Knap.
0: No jo, tak samozřejmě, jenom že tihle Knapovi měli tady ve městě kamnářství na náměstí.
1: Jo, no tak ty jsem znal dobře, no jo, starý Knap chudák měl krásnou smrt. Ten se vám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije.
0: Ale to jste na omilu, pane Prokou, protože já? Starý pán Knap kamnář žije a je v domově důchodců v Libochovicích.
1: Že to tak můžete tvrdit, teď má tady ve stínu pompy hrobku.
0: Hrobku tady má, ale neleží tady.
1: No, kdyba by teda ležel, přece nepřinesl někam do cizí hrobky.
0: Teď vám říkám, že v žádné hrobce neleží, protože je naživu.
1: A který chytrák vám nakukal, že je naživu?
0: No, já to musím vědět, já jsem jeho zeď.
1: Zeď?
2: Zeď?
1: Očkejte, vy budete spíš jeho syn, ne?
0: Zeď, já mám kamnáře Knapa dceru.
1: Dceru?
0: No vše.
1: Tak to je jiný Knap, kamnář, Knap měl jenom dva syni, dceru on neměl. A nebo jestli vy nejste ten druhý jeho syn, to je taky možný.
0: Zeď, to? Já přece musím vědět, kdo jsem, ne?
1: No jen aby kamnář Knap měl dva syny, ten jeden se oženil, brzy na to zemřel a zůstala po něm vdova.
0: Tak to je možný, tak je to nějaký jiný Knap.
1: Ale jiný Knap, žádný jiný kamnář Knap. A vy jste si teda nevzal Knapovou dceru, ale snachu, pane. Tu vdovu po mladým, ty vás oběhli teda.
0: Prosím vás, já musím vědět, koho jsem si vzal, ne?
1: No je nabí. Neměla ona dítě?
0: Moje žena?
1: No tak napovíc.
0: No dceru má.
1: No tak vidíte, že je to ta vdova.
0: Prosím vás, to je moje dcera.
1: No, ne, nemůžete... Když tomu věříte, co vy vám to vyvracete.
0: Přece musím vědět, kdo je moje dcera, ne?
1: Nemůže to být vaše dcera, když otec té dcery umřel. Kdyby byste byl její otec, tak byste musel být ten umřelej syn starýho Knapa, což je velice nepravděpodobný. Byste snad mohl být jedině ten druhý jeho syn, což nejspíš taky asi budete. Já jsem si napřed myslel, že jste váš bratr. Ale pak jsem přišel na to, že jste to ví. No ale teď si zase myslím, že vy přece jenom budete váš bratr. Páč, jinak vy byste musel být po smrti, že jo? A to vy, jak je vidět, zřejmě nejste.
0: Podívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl, no.
1: Pro páni, nevíš, že měl bratra? Přeci, jak to, že nevíte, že jste měl bratra, škoda, že nežije, abych vám ho ukázal. No tak přemýšlejte chvíli, co si vzpomenete.
0: Víte se, nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
1: Tak se na to zeptejte sválně sestry starého Knapa a vašeho bratra od Kojila, jestli jste to nebyl vy. Vy už si na to nepamatujete, co?
0: Na co?
1: No, kdo vás tenkrát odkojil?
0: Dovolte, to se nedá pamatovat.
1: No, tak se na to zeptejte sestry starého Knapa a vám to řekne.
0: No a co? Víte, no. Žádnou sestru nemá, ten má jenom bratra.
1: Je, bratra přece mě nebude chtít tvrdit, že váš bratr byl odkojený bratrem starého Knapa. Ten má sestru, pane.
0: Měl, pane Prokou, protože sestra kamnáře Knapa minulý týden zemřela.
1: Je, zemřela, vy jste dneska samá legrace. Jak mohla umřít, když sem denně chodí brečet na hrob. Ještě včera jsem ji upozornil, že brečí sice dobře, ale na cizím hrobě.
0: Víte se, pane Prokou, vy jste to nějak poplet, protože sestra kamnáře Knapa zemřela, byla spopelněna a já jsem přišel proto, jelikož chceme dát její urnu do hrobky rodiny Knapový.
1: Je, Bůh, vy koho jste spopelnil, jako chce chcete teda do hrobku. Nepak, pane, to já musím přesně vědět, co je to za popel, já tady za to ručím, že jo?
0: Přejte, já vám mohu ukázat úmrtní list?
1: No to mě můžete ukázat hledacos, jak může být někdo spopelnělej, kdo ještě vůbec neumřel, že jo? Jak může se někdo chodit na hrob, kdo ještě to je vůbec, dejte mi.
0: Prosím vás, podívejte se, tady máte úmrtní oznámení, že Marie Joudová zemřela a to vám musí stačit.
1: Ukažte, já si to s vámi přečtu.
0: No.
1: Oznamujeme, že zemřela dnes naše sestra, teta, snacha, matka, babička, Prosím vás, těm jodomem vymřela skoro celá rodina. Jak já můžu mít, která z nich je zrovna sestra starého knapa? Nepak, pane, dokud mě k tomu popelu nepřenesete její fotografii, její otisky prstů a její vlastnoruční podpis, že zemřela, tak vám tu hru do hrou nedá. Já se přece nenechám zavřít, že jo?
2: Jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení voliči našeho volebního obvodu. Jak jistě víte, z Rudého práva, Tribuny, Rozhlasu a Televize dneska jiná doba. Lidu se povolila uzda, což ovšem já, Čenda Krchov, nepovažuju za docela správný. Soudruzi, teď dneska nám do všeho mluví každej. Řeknu vám, já jsem viděl dokonce i němýho, který ukazoval rukama úplně jinak než před krátkým časem. Týhletý povolnosti využívají různý živlové elementy na leptávání jednoty. Soudruzi, teď se nám buržuj směje. Já to vidím takhle. Je třeba otevřít oči, poučit se z chyb minulosti, získat prostor pro platformu a hlavně neztratit trpělivost a víru zázrak, soudruzi. Řekněme si upřímně. Musí se konat volby. Proč to tutla? Teď my vás k ním potřebujeme. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí strana, či strana. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí na našem obvodě progrese, zda zvítězí kandidát nejlidovější, to jest kandidát, který z lidu pošel, Dušan M. Pupa, z Vídně se vrátivší, který poznal bídu kapitálu na vlastním těle. Soudruh Pupák, předstup před voličí zraky. Usedni, Pupák.
2: Čest práci, voliči. Úvodu mi dovolte, aby jsem vám popřál, abyste co nejdříve znovu získali svobody prosincové ústavy z roku 1867. Která zaručovala svobodu osobní, tiskovou, spolčovací a schromažďovací.
1: Soudruh Pupa, promineš, že ti dělám rušičku hned na začátku. Ale soudruh Pupa, uvědom si, že některé svobody jsme měli podat. Například svobodu schromažďovací. Některý voliči ani nevyužívali. Já si vzpomínám, jak na poslední brigádě jsem byl sám s manželkou a 24 dětma.
2: Čeklo, že o tom mluvím na schůzi, ale ty jsi sexuální maniak.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den.
2: Taky tak. Náhoda, co?
1: No, to je. Člověk tady tak sedí.
2: A jo, najednou kouká, vidí známýho.
1: No, já vás hned poznal.
2: Tak, hned. Já vás taky.
1: Tak.
2: Hned, jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. Podle obličeje.
1: No jo.
2: Tak vy taky tak... Trochu jako...
1: No taky, to víte, taky. Člověk musí zas pro změnu jaksi...
2: Ano, to se musí, ano. No. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tadyhle to, že jo, zastávne něco a pořád z jednoho do druhého, no ne?
1: No, právě, no. Pro změnu musí člověk třeba chvíli tohle, víte, nebo tuhleto
2: a... Ano.
1: A...
2: Nebo tamto, že jo?
1: Ano, tak.
2: Zkrátka, jak to člověk zrovna tak nějak... jak bych tak řekl...
1: Já vím, co myslíte, jo, to máte pravdu.
2: No jo. No. To je právě ono, tohleto. No. To víte, člověk si třeba někdy myslí, já nevím, třeba, Bůh ví co, že jo, třeba tohle nebo takhle nějak, víte, ale jde pak, víte. Ono to nikdy tak nepřijde.
1: Jo. To je jako u mě, víte.
2: Taky, že jo, no.
1: Jednou vám do toho přijde tohle, a, nebo tamto.
2: Ano.
1: A,
2: nebo něco jiného,
1: no,
2: že jo.
1: No. Zkrátka se to tak nějak nahrne.
2: No já vím, a jste v troubě.
1: Ano. No a když ne, tak se zas něco nachomejtne.
2: Ano, to je ono právě tohleto. Takže... Jednou je to tak, že jo, pak zase třeba, já nevím, takhle nějak, že jo, ale nikdy, a na to můžete vzít jet, pane, nikdy to není tak, víte, aby to bylo tak nějak prostě, víte?
1: Jo.
2: No ne?
1: No, to teda no. Nikdy.
2: No, vidíte. No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo. No jo.
1: Baba.
2: Co říkáte?
1: A říkám, baba.
2: A jaká baba?
1: Ale ne, žádná ne? Baba, já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jojo.
2: Je tak baba jako jojo, já nevím, no jo, to
1: tak
2: jo.
1: Tak jsem to myslel.
2: Jo.
1: No.
2: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
1: No jo. No tak řekněte něco podobného.
2: No, a víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného? No. Vy náhodou taky ne?
1: Já? A? Taky ne. No jo.
2: To je.
1: Jo, počkejte, no. To jste slyšel.
2: A co?
1: Jouda zemřel.
2: Jouda?
1: Jouda.
2: Jaký Jouda?
1: Franta Jouda.
2: Jo, Franta Jouda. Prosím vás, je to možný?
1: Je to tak, zemřel.
2: Prosím vás, a úplně?
1: Jo.
2: Tak to on už nežije, co?
1: Teď prej už ne.
2: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
1: Já nevím. Najednou prej byl pryč.
2: Prosím vás, a kde?
1: No co kde?
2: No kde byl?
1: No já nevím.
2: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
1: Ale ne. Já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
2: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo?
1: Prosím,
2: jak je tohle možný?
1: Já nevím.
2: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
1: Ještě minulej týden byl naživu.
2: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě živ?
1: Jo.
2: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
1: Ale umřel. Na traverzu.
2: Prosím vás. Zápal, jo?
1: Ale ne. Spadla na něj.
2: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
1: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
2: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
1: No Jouda.
2: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
1: No vy jste ho neznal?
2: No já myslím, že jo.
1: No, tak to byl on.
2: Jo, takovej malej černej, že jo?
1: Ale ne, takovej vysoký, blondiák, Franta Jouda.
2: Jo, ta Franta Jouda, já už vím. No. Tak toho jsem neznal.
1: A já myslel, že jste ho znal.
2: No já taky myslel na Převítel, ale chudák asi umřel a já ho ani neznal.
1: No jo.
2: Já znal jinýho, víte, ale ten se zase jmenoval Joura, ale Rambousek.
1: Jo, Rambousek. A co pak, ten taky zemřel?
2: Ne, pak s ním je to horší.
1: Prosím vás, jako horší?
2: A ten ještě žije, chudák.
1: Jo, a takovejch dneska ještě ale hodně.
2: No jo, kolik hodně. Počkejte, Rambousek, jo, budete znát, Rambousek, ten řezník tady na rohu.
1: Jo, Rambousek, Rambousek, aby ho neznal, no, takový no. Malej pihovatej, no jo. No, jo. No, a co pak je s Rambouskem?
2: Ale říkají se o něm teď různý takový věci, víte.
1: Prosím vás, kdo by to do něj řekl? No. Tak to on bude asi jako ona.
2: No jo, to bude to samý. A koho vlastně myslíte?
1: Ale tu je ona stávající.
2: Jo, tak tu, no jo, to je taky no. Taková, no jo. A víte, že ji ani neznám?
1: Ale jo, budete ji znát, jo. Ona je taková vysoká, má takovou divnou pusu.
2: Jo, já už vím, jak rozšláplej pomeranč, tak
1: no, tak. Ona je taková korpulentní.
2: No jo, já už vím, no. No tak kor, tak pulentní, ona není jen tak, jen tak kapku pulentní,
1: no,
2: že jo.
1: No, tak nějak, no. To je totiž tak, vždycky říkávala, že s poctivostí člověk nejdál dojde.
2: No jo, já už vím, no jo. No víte, pak věřte příslovím, že jo? Ona s ní prej nedošla ani na kraj lesa.
1: No. A tu si teď bude brát? Yeah. Jemu už bude 50, sotva 20.
2: No. No pak teď to ještě bude, že jo? Za no jo. Takových 10 let.
1: Jo, za 10, to už mu bude 60.
2: No, a bude mít na krku 30-letou bábu.
1: No. Kde pak? Věřte, že není přes šťastný manželství.
2: No jo, v manželství to musí klapat, pane. Jak někdo dostane... Tuhle slepičí nemoc, víte?
1: Jak slepičí nemoc?
2: No, jako když zanáší.
1: Jo, tak.
2: Tak to je konec, víte?
1: To je pravda, tak, to je konec.
2: A je to smutný, že takových lidí ještě hodně dneska.
1: Jo, to jo, máte jo. Pravdu, hodně, hodně.
2: No, já budu muset pomalonku, poněvadž...
1: Ježišmarja, už... jak to letí.
2: No jo, taky.
1: Taky musíme utíkat, tak zatím naschledanou.
2: No.
1: Jo, a že jsem se zapomněl zeptat, co pak je doma novýho?
2: Ale všechno? Celkem nic, no, narodil se mi kluk.
1: Kluk, no to no. Vám gratuluji, no. A co paní?
2: Ale ta to ještě neví, ta se to doví, to zase rád.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Taky pobouřila ta anekdota, pro jaký je rozdíl mezi ženskýma mouchama. Že prej mouchy otravují jenom v létě, jo? Vážím, přátelé, vám, jestli vůbec v tom najdete nějakou pointu. Já nevím, jestli jste slyšeli, asi těžko, že tam se nedostanete, ale anekdotu, jak to bylo, jo, co se prej stane ženský, když spadne z koně? Prej rozbije si hlavu o noční stolek. Já to teda to vůbec je. A intelektuálové jsou tady, rozhodně skvělou. Mimochodem, znáte tu hádanku, jaký je rozdíl mezi pedagogem a pedofilem? Pedofil na rozdíl od pedagoga má ty děti upřímně rád, že jo? Já se přiznám, že jsem nedávno záviděl asi 14-leté dcerce naší sousedky, která byla asi měsíc pod stanem na Slovensku v krásných Vysokých Tatrách, že a psala na pohlednici domů rodičům: maminko, tatínku, mám se výborně, každý den spím pod stanem a náš 50-letý vedoucí stano se má taky dobře. Proč prej má datel zobák? Prej, aby si nerozmlátil ksír o strom, že? Nebo krásnou hádánku jsem slyšel, co to je, když se to vyhodí do vzduchu, tak je to hnědý, a když to spadne na zem, tak je to bagr, že? Prej kinder vajíčko, že? Ještě jednu takovou hezkou dětskou hádanku jsem slyšel na pískovišti. Co to je to bílej čtvereček, v něm je hnědý kolečko a lítá to po lese. Prej toaletní papír, že? Tak je ta maminka parkem a pláče, jde s malým dítětem a potká nějakého pána, ten pán jí říká: maminko, proč pláčete? Ale potkal jsem nějakého chlapa, ten mi řekl, že mám ošklivý dítě, a on jí říká: prosím vás, tak na to už nemyslete, půjďte, sedeme si na lavičku a dáme si cigáro, tady v opici dáme ořech, že jo? Co je ze sněhurky, když si šáhne na vysoké napětí? Prej popelka, že? Nebo jsem slyšel anekdotu, třeba jak jdou dva malomocní školáci do školy, jeden druhému říká: to jsem zvědavej, co nám dneska se odpadne, že? Nebo jsem slyšel ještě, co to je, je to černý a má to čtyři nohy a jednu takovou malou roztomilou ručičku. Prej rottweiler běžící z dětského hřiště. Cizinka, že co šla po Václaváku v takovým tom šátku květovaném a potkala jinou cizinku, která měla takhle v nějakém hadru malý dítě, že jo, na břiše, a bylo to asi v 10 večer a ta druhá se jí ptala: prosím tě, kam jdeš? A ona říká: na ples do Lucerny. A proč máš to dítě? A říká: to je do tomboli, jo, tak. Třeba se mi hrozně nelíbí ta hloupá anekdota, jak přijde ženská do pizzerie, chce si koupit pizzu, mi takhle dá tu pizzu a ptá se jí ten prodavač, jestli to chce rozkrojit na 4 díly nebo na 8, a ona říká jenom na 4, že by 8 nesnědla, že? Vážím, nebo se mně hrozně nelíbí ta hloupá hádanka, že proč musí mít žena vyšší inteligenční kvocient než kůň, to je, když jde mejt schody, aby nevypila kýbl, že jo? Taky nevím, co na tom smíš.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je, dobrý den, pane Carboch.
2: Co pak tady děláte na lavičce?
1: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte?
2: Ale jo.
1: No. Nechcete si přisednout na chviličku?
2: Myslíte sem na lavičku?
1: No tak kam jinám?
2: No tak jestli není moc studená zrovna.
1: To není, to ne.
2: Tak by si kvíli přised, no.
1: No.
2: A jo.
1: Co pak, jste nějakej nastýdlej nebo co?
2: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte? A no potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
1: To chápu.
2: No jo. A víte, že tahle ta lavička je nějak mimořádně teplá?
1: Tak.
2: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
1: No.
2: Jak je tohle možný?
1: To nevím.
2: No jo. Co vám hledáte?
1: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
2: Jste tady měl někde řízek?
1: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
2: Jo. Jsem někam na lavičku?
1: No, jsem rovna.
2: Jo?
1: Ano.
2: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
1: No to byl.
2: Jo.
1: No.
2: A nepoložil jste ho náhodou sem na tu stranu někde, kde já sedím?
1: A víte, že to je možný.
2: Jo.
1: Proč se ptáte?
2: Ne, já jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
1: No jo, to je možný.
2: No jo.
1: A hřeje vás to hodně?
2: No dost vám.
1: Jo.
2: Asi jako když sedím na něčem ovzátým.
1: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
2: Že jo?
1: Jo.
2: Já si o to již taky myslím, víte?
1: No jo.
2: Pojďže, kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
1: no
2: že jo?
1: Právě. To je mi taky divný.
2: No jo. Víte, co snad bude nejlepší? Asi stoupnu a koupnem se, ne?
1: Jo. To bude nejlepší asi. Dělejte, to je on.
2: Víte, co vám to říkal, já jsem no se myslel. No jo, no. Tak si nechte chutnat, no jo.
1: Ale já už ho teďka jíst nebudu, víte?
2: Ne. Co má, víš, řízky nerad, nebo co?
1: To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
2: Aha.
1: A nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabít?
2: No tak já mám taky nějak na něj nemám chuť.
1: Tak to, že najednou nechcete.
2: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
1: Jo.
2: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak vám potom už na to nemám chuť.
1: Tak co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
2: Psa? No, tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
1: Ale jo! Jen si ho vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte, aha, takže nechtěl byste kousek, že bych vám nabít?
2: Ale jo, to jo, já bych si dal.
1: Tady náhodou, víte,
2: no jo,
1: takže
2: tak to jo, to víte, zase.
1: Ale je, já už tady mám jenom jeden.
2: To nevadí, to mě stačí, to je. No jo, to je dobrý tohle, to.
1: No jo.
2: Nějaký moučník nebo co, ne?
1: No, říkám, závin.
2: Ne, proto, no jo. Moc dobrý. Jak jsi říkal, že se jmenuje?
1: Závin.
2: A, jo.
1: Vy to neznáte.
2: Jo, to já znám tohle, jo.
1: Proč byste to neznal?
2: Už jsem taky někde jet tohle,
1: no,
2: co.
1: Proč by ne?
2: No jo. Takový pečivo, jako, že jo, nebo co?
1: No všem, jo. To říkám, jablečnej závin.
2: No jo, opravdu no dobrý, jo. To je nějaký ovoce v tom, nebo co, ne?
1: Vždyť, když je to jablečnej závin.
2: No jo, to je právě, to je s ovocem většinou bývá,
1: no.
2: To je nějaký hrušky v tom, ne? Nebo co?
1: Kdepak? Jabka!
2: Jo, jabka, aha.
1: Jabka.
2: Opravdu dobrý to je, jo.
1: No.
2: Chutná skoro jako štrůdel.
1: Ale to je přece štrůdel.
2: Jo, to je štrůdel,
1: no,
2: jo.
1: Vše, no.
2: Já myslím, že jste říkal, že to je jablečný závin. No.
1: Přece štrůdl nebo závin, to je jedno.
2: No to je jedno, ano. A tohle je štrůdl nebo závin, teda?
1: No tak správně česky se tomu říká jablečnej závin.
2: Je to opravdu moc dobrý, ano.
1: No.
2: A víš, že to je skoro lepší než ten štrůdl.
1: Dobrý je to.
2: Jo.
1: Ale víte, co já taky rád, pane Carbo? Já jim rád jabka v županu.
2: No jo, to já jim taky rád, jabka, ano. A mě už jedno, jestli mám na sobě župan, nebo jestli mám na sobě cedulní hlavu.
1: Ale vy mě nerozumíte.
2: Ne?
1: Jabka v županu jsou pečivo.
2: Jo?
1: No.
2: A já myslím, že ne, poslyšte. Jabka jsou ovoce, jabka.
1: Vy mě nechápete, samozřejmě, že jabka jsou ovoce, no. Ale když upečete jabka v županu, je to už pečivo.
2: Jo?
1: No.
2: Já myslím, že ne, poslyšte. I když ty jabka upečete v županu, tak to jsou potom pečený jabka, ale pořád to ještě ovoce.
1: Ale upečený jabka v těstě přece patří k pečivu.
2: No to je možný, no. Jo, jo.
1: A když děláte jabka v županu, musíte přece nejdříve obalit v těstě, ne?
2: Ano, ano. No. A co má to těsto společného s tím županem?
1: No, to je potom, jak si ten pečený župan.
2: Jo.
1: No.
2: A on ten župan se peče sebou?
1: No samozřejmě, jinak by to přece nebyly jabka v županu.
2: No to je pravda.
1: No.
2: To musí ale chutnat dost divně s tím županem, ne?
1: Pak to chutná výborně. Vy si to zkuste někdy udělat.
2: Jo. No. Myslíte, upít ten župan s těma jabkama?
1: Ty jabka v županu.
2: Aha, takhle, jo, jo.
1: No. A jak se to dělá, to no máte...
2: Já to s vámi někdy zkusím, ano.
1: Jo.
2: Já mám doma takový starý župan, víte, tak...
1: To máte vlastně v každý kuchařce, víte, recept na to, jak jo. se to dělá.
2: No tak já podle kuchařky moc rád nevařím, víte.
1: No proč, když je to dobrá kuchařka?
2: A dejte pokoj. Já jsem tuhle dělal například knedlíky podle kuchařský.
1: No.
2: Tam stálo, krájete 3 dny starý housky.
1: Jo, jo.
2: Já už jich měl nakrájenou plnou vanu, ještě jsem nekrájel ani den.
1: Jo, ale to jste tomu, pane Carboch, špatně porozuměl. Ježíš Maria, já už mám posvačně a budu muset běžet.
2: No já už taky mám posvačně, no jo.
1: Tak tedy, naschledanou. A jestli vám můžu poradit, pane Carboch, no. Udělejte si nějaký kurz ve vaření, vy tomu ještě jak je vidět moc nerozumíte.
2: Víte, já už chodím 30 roku do kurzu na vaření.
1: No jak je možný, že to ještě tak málo znáte?
2: Ale to víte, my jsme teprve u feudalismu.
1: Jo, tak.

Na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Banjo.
2: Banjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No, to je banjo.
2: To je banjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, banjo. Hezký banjinko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, prosím. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je? Mladě.
1: Z banjo a basa, to
2: no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: no jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě se smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, ano.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, to... pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny?
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně no. Nadaná.
2: No. Táta je taky ladič pian.
1: Ladič pian dokonce.
2: No tak on je víc pian než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna.
1: Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. Ne, no tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě,
2: v té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá. Bude padat níž, povídám.
1: No.
2: A uděláme hůlála.
1: To je ale roztomilý. No.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níž a že ano. By mohl dělat hůlála.
1: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: Neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u... Kulele, ale ukulele.
2: No to je jenom, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám b-enjo, já říkám banjo, že jo? Radši víte, kde ten pan Kuler bydlí.
1: Ne, vůbec nikde nebydlí.
2: A prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo. A jestli existuje nějaký pan Kulel, ale běda vám, jestli to není pravda, ví, tady si zatím hrajte na šmitec, ví, ukulenej.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.